zatanči, má milá, zatanči pro mé oči, zatanči a vetkni nůž do mých zad. Ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí, ať tvůj šat, má milá, rázem je sňat. Zatanči, jako se okolo ohně tančí, zatanči, jako na vodě loď. Zatanči, jako to slunce mezi pomeranči, zatanči a pak ke mně pojď. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa, polož dlaň nestoudně na moji hruď. Obejmi, má milá, obejmi moje bedra, obejmi je pevně a mojí buď.